0: je krátce po druhé.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

Kousek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: tam prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna, sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: loutky na Vltavě, čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky, znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý letracka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

strašně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšení.

0: zničil duši Čecháčka. Prostě tě pažalsta, jak mě prejti k Berjovské lík čajke?
1: Da. Da, da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky. Zkuste taky někdy sehnat štafle za 300. 3 kila.

0: Folsom Emile Blues.
1: Můj děda byl

Kolik písní umíš, tolikrát si člověk.

jenom tu svíci maličkou, nech ji dál za svým oknem plát. Pod zimní dešť zem smáčí stále hloub, až králu stopy.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži, každý anděl potřebuje číst knížku i styráží, každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí, teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da, ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

ani v elektrické bouři nemusíš se bát. Ta oblaka se víří z písky na Dunách. Až ty kdy skočí obručí, k tobě už je nepustím. Ať u konce s dechem tebe

Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, Přeskop, Irak. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus,

směrem na Bagdád. Vyzbrojeni v každé ruce aktivátor spouštěn.

a počasí se drží, neprší a neprší. A nebeský barman dolů se dívá, už vyleštil sklenky, už otvírá piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá. Počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj z Armstrong.

Mozart. Za piano se dá počasí, se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží.

Na tečkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak všelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

přibývá nám prázdných míst. To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když v noci telegraf babího

hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmí.

motýlí křik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nastavím volibkům své vrásky na čele, básníkům s neuznaným pronitvrdnou játra, až havé noci mění v chladné postele.

0: země čert tě vem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přestal bych

0: kukuřičný pole.
1: Vyrostl jsi z opice.
0: Kukuřičný pole.
1: A tak si na ní někdy hraješ.
0: Kukuřičný pole.
1: Někdy si na ní hraješ.

teď není potřeba znát svoje jména. Teď není potřeba stát se rodičem, stačí, že já jsem muž a ty jsi žena. Lásku si vyznáme, snad až se poznáme. Teď není potřeba, za chvíli svítá. Lásku si vyznáme, teď ale spěcháme. Tak spočini vedle mě, ať už to lítá. Teď není potřeba mazat med na chleba. A že jsem čestný muž, tak ti to říkám. Lásku si vyznáme, nyní však spěcháme. A není potřeba, teď když tě slíkám. Možná jsou dojemné přísahy vzájemné. A ticho ožívá šepotem básní. To sladké otroctví může skrýt proroctví, jež někdy po letech

a sandálový tyčinky. A my tak rozmlouvali o poutech a zradě, nad ránem hlad a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně, to voněl čaj a sandálový tyčinky.

Ruce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítík.

ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

seš budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

jsi jako zlatá konfeta, krása letící vzduchem, kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Láskou už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mne to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká, kdo na ulici ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím,

restauraci na nádraží, ti dáš lejška při pěti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vyprávíš.

0: nazdar.
1: Přiláhat ke světu jak letní šaty z těžké deště, má vlastní ženě snímat zertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Níž si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmo, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvný místnosti hrál staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylízat srdce do dna jako talíř, který zrozbil na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít obejmout, ochočit, ošoustat, ochránit. Všechno to chtít obejmout, obřezat, otevřít.

se na měsíc jako žralok na návnadu. Neumět mě chce lhát a bát se říct tvrdou pravdu. Usínat za běhu a probouzet se v ženském těle. Líst nahý do fontána a obutý do postele. Ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

jedna z dominant, tak se to konečně krátí.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

a tam se pivo točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil, tudy se chodilo.

místo očí mít pár knuflíků a černej nos. Sametovou srst a být stále bos. Sedět na regálu,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj

co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě. Vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

slunko zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme

A já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

Vás počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli. Tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, zlouky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš.

nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

Chtěl jsem pryč, ani teď nechci. Tady cítím svoje kořeny, tady leží moji předci. Ale pro mě už to neplatí,

jsou teď vaším novým domovem. Naše starý domovy, vykoupený Mnichovem.

0: čulka, nenaříkej, ale já se tady dusím.
1: Klidně kritizuj mě, slzy stříkej, ale já už vážně musím.
0: Floru, floru, já potřebuju floru.
1: A nesím nechat diktovat chuzi od semaforu.
0: Výdech, nádech, já potřebuju nádech.
1: Vše, co máme vaku a pět uhráků,
0: myslím na svých zádech.

píseň je pukét pro nevěsty i kvítek pro rekruty. Počátku uprostřed na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

Námořní kadec vyšel projít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku na konečnou autobus

poslední stopa v bílé pláni. Najednou někam odcházíme sami, něco nás vedá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabule.

rád jezdím na venkov do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá?

Chlápek do písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládalu chlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá. Stačí s ní houslovým pachlíčem. Ještě že napad

dlouhou kravatou na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celič.

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

že přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej. A nad hlavou ti vítr hrozí ve větvích, čára života se stáčí v kruh. Vůně nenávratná a růží odkvetlých, vítej mezi námi. Támhle stojí pyšný, támhle klečí pokorný, vzadu leží líný a taky ten, co pro svou práci

Možná si teď říkáš, proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář, sny se pomalu mění. Bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž

chceš být, že jsi jiný, než jsi byl. Tuhle melodii dokola hraj, snad stromy zas vaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi, na nejmíň jakou hru hrajou, dost dobře neposoudím. Jsem jiný, než chci být, jsem jiný, než chci být. Vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

zase chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsi

z důvodů prostý. Právě jsem překonal posty, už si mě vodíš na niti, to chlapci cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku. Lucie, ahoj, ahoj, Lucie.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí to chlapci dí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se práší,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích.

ho spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

dovolej mi, pane generále, abych je stivě pozdravil. A se eventuální války nenadále, abych se jim předem omluvil. Kdyby zítra na místo snídaně začalo se mobilizovat, těžko bych mohl kráčet odhodlaně do války se zaangažovat. Museli by nejdřív přemluvit mou ženu, kdybych se jí od snídaně zved. Nerada mě pouští do terénu, to bych se bál vrátit z války domů zpět. Co by tomu řekli moji kluci, kdyby jsem se válce věnoval? Vždycky jsem měl tisíc výmluv, hrgot kruci, než abych si s nimi na vojáky hrál. Co by tomu řeklo moje zdraví, to když se zkazí.

Jen když mě 5 minut nevidí, hned to pozoruji ve obálce, ztrátou výkonnostních prémií. Co by řekl můj přítel z Marylandu, kdybych tam někde v Americe stanoval? Často píše, sice přijeď o víkendu,

na místo snídaně začalo se mobilizovat. Závěrem chci poníženě prosit, kdyby si chtěli najít jinou zábavu. U nás nemá kdo v kýblech mal tu nosit vakci Z za Novou Ostravu. Venku by jim zčervenali tváře, lid by na ně přestal hledět úkol.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí.

jednu neděli polní zabalili, poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili, na cestě železnicí usínali.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

sever na antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem dobře žít.

nevinnou. Ale ona pro ně neztratila ani slzu jedinou. Její srdce totiž zaklel

bílej prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční.

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem roztají.

palič a máma kadeřnice. Stříhali jsme všechny.

Září, přichází na mý mládí stáří, tok času zří se v kapkách rosy a já zas myslím na koho si.

Já mám potvrzení o měsíční praxi z Krnapu a s dobou ruku v ruce stále kupředu jdu. Zachraňte zvířata

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice, řízek z Kralevice.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra nectila tě, bratranec ti latě vysušil. Domy plápolali, požár udolal

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na pivo je Zemana.

je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

kameny. A je čas ty kameny sbírat. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

0: kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořily dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí.

až se to všechno zpátky jak ten čas přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím, i když seš v bílém tričku.

jsem to všechno zpátky, jak ten čas před očí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetečí. Pozdní, podzimní odpoledne,

0: sne a žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout, až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

hlavně, že prstům tvým

ruce křičí a zvrhnou sklenku vína. Lecosti vyčtou a vzteky víří prach.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hodil pingl, za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

Dor umírá, když prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí. Je to ze smutné

a podobný keci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci. Pojedu na sever.

odjedu na saních, které to zapomněl Napoleon. Na celém světě mi už nezáleží a jediné, co na cestu vezmu,

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou talii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat, tak beze mě. Já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu.

tam v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí ve

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

Starý pán kouří v továrně na benzín, starý pán letí spolu s továrnou. Protrhli kousek nebe a díra, co v něm zbyla, zpívá si o nich píseň jednotvárnou. Tuhletu starý pán kouří v továrně na benzín, starý pán letí spolu s továrnou. Protrhli kousek nebe a

vtipných stanic a posluchačům je z ní už trochu na nic. Kde končí vesmír a co je za ním? Prostor se zakřivil jako ústa při zasmání. Rychlostí světla letí píseň vzdor gravitaci. Dveřma ji vyhodíš a oknem se ti vrací.

Když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí.

malý nerozumí, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zarýhlují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zarýhlují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný, Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka.

není co do huby, tak se bije na buben. Špejle zitrnice předělávají na mávátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až ty kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesmej, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech

protože jsme, jak ty říkáš, sračky na kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje,

když makáme, tak proč na plný pecky? Asi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky na kořalové? Víš, proč

vnímá celý tenhle svět. Jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a kořálové.

domova. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky, jako žalovali.

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky jako řálové.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

ztracené gnomony, tatma je halí pod peřinu, bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

démony, duši mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré vrozenění, bojuji přitom žiji v míru, je to sen na nebo bdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic, malíři obíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Mnihy se pokácely do plichové, holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy, ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací, smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly, tvý smutný oči.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententýky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči nikdy

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Pojď a zvednem spolu pohár.
2: Zastavil mě na ulici pán,
1: že mám ale dobrý nápady.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

Mířice s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

opakuje. A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom.

jsou z léta do mraku. Ještě pořád tou mám hledat tvé stopy, přiznávám.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit. Zlehka doladí

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šidin návnadu.

hudba nikde. Na místo zpěvu jenom skřípot sanic, dobrej na beskyde, beskyde. Když se chci smát, samo se to trochu šklebí, nikomu nemusím říct.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

my dva a dva pokoji, my dva a malá kuchyně. My dva a dva pokoje, my dva a malá kuchyně, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým. 6 dřevěných polic, všechno, co máme, prach a nic navíc, víš, jak světlo se láme. Přesto jací asi jsme, a nebo nejsme. 7 dní v týdnu, bez zabrždění, myčka se sama nenaplní, nikdo nevybere, co sebou nesem. My dva a dva

0: soudem, tak žijem spokojeně skrytě v jednom malým bytě.
1: Před pár minutami bylo

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: No co to je toto? No co to?

A krucifix zase ne. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

každou ženskou oslní. Stačí pár osvědčených vět a pak mu všechno vyplní.

chodí den. V samohláskách procházím pospátku svým rozumem. Měsíc ty dne v rybníku, jakoby tam talíř spal. Do pyžamových knoflíků starý kabát zapadal.

zase v tom lítám, prázdný sny mám a trochu toužím, trochu toužím.

vady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Můj děda byl toulavej pták, toulal se světem, no a tak o jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal na sucho, tak nápad klep ho

Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou. Měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po té kastle.

štopnula hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, byle svenstý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

se jdou dolí. Děti už spí, dohána daleko, medvídek v peřinách, maminka na lyžích.

Do vodopádu u mítinky skáče voják, myje vzpomínky poněkud černé. Poněkud černé. A i přes ten poslední skutek, i když prchal, přec neutek, jsou mu věrné, stále věrné, navždycky věrné.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Pošlu tě do pekla. Krok sun, krok tam a zpátky. Chceš věřit na pohádky? Bojíš se pometla? Pošlu tě do pekla.

Mým pokojem roste orchidej, mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej.

0: pokojem.
1: Je můj pokoj.
2: Přišel čas kabátů a vyslečených parků. Smutky si zabalíme do vánočních dárků. Sukně a sandály se uvolebí v koutě. A táhlý melodie znova napadnou tě. Přišel čas promáčených dlaždic na náplavce. A bačkor, co si doma hlídají své dravce. Přehrátých tramvají i hlav sklopených dolů. Blátivých cest a luk.

Jak tušíme, jak běžně dopadá to, z podrážek vyklepeme vysušený bláto. Od zim se neptá, stejně tak se neptá zima, a my to je jako vždycky.

Přišel čas rovnic o dvou známých, o dvou v jednom. O listech, co se už jen větrem líně zvednou, protože dolétli až tam, odkud cest není.

bičem práská. V červené sametové halence podobáš se Evě i Marii.

děti pochopily, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným

opona s obrázkem na ložích ozdoby, měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleď.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrát.

si poslechni, broučku. Jak bys mě miloval, kdybych si nebarvila vlasy.

Hodil hrtinky, smrdělo po pivu a kůře, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval. Obličej starý divoženky,

jak bys mě miloval. Mít jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

Ta dobrá paní snad to tušila a s přísností světice mě šoupla na samotku do poslední lavice.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Gin and Terry, koupil jsem dva revolvery, běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery, než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si zbon.

Bonieri. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu 6 románů od Kundery. Na to mevy, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit. Dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestavce, vyzkoušíme nové revolvery. A druhého dne vysílali všechny stanice do atmosféry. Do bitvu soud a křeslo přežil, byly jenom Maryiny dcery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření Ameriky, že na konci kariéry. Až budou krev cedit, dcery budou dědit jejich revolvery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Slyšte zpěv o nádraží, odkud vlak dávno jel, další však ještě nedorazil. Lidé tu stojí v dešti nehnutě, čekajíce.

čeká. Přednosta, kam si telefonuje, čepici na skobě, v čekárně strašný hic, jediný muž tu sedí sám a křížovku luští. Tu a tam cinkne zvonek nádražák, vyskočí výhybku, bůh ví proč přehodí.

co výpravčí, znovu smek nul. To byl zpěv o nádraží, odkud vlak dávno jel, další však.

středním topením konečně zavlád pořádek, konečně zmlkly hádky, najednou plno lásky, večery byly krátký. Nedávno

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád z party, já mám rád kvarty, dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

0: co je psáno. Škoda, že tu nejste, pane Hanko.
1: Byl úplněk, přání se plnila,

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil boss.

kus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus a zvolna trousil trus.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: odešlo někam do Říma a psal se týden minus první. Maria matka usíná a bylo jaro, svátky byly v tom městě poblíž jezera. Beránky dávno vykoupili pro krutou oběť večera.
1: Řekni mi, pane, co se stane,

pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine, tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem, i nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích, v bankovních domech

Naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Každý z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké peklo a rád na žebřík.

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí, jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vševědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

na plný obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu doucha zaspíval.

naposled. Slyším hudbu znít, slyším slova prosebníků, slyším lidi klít, kam se poděl řád.

tvoje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor ťuká. Je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

Tou dlouhou chodbou ozývá se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají. A tak jsem zůstal sám,

svůj kraj, až mlha zacloní, a z našich chat pak do údolí padá dým. Pak suchým listím vůně vody, suchou travou, kdo z vás to ví, i podzimem náš

jet. Mě opustilo štěstí, ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál, 9 hodin 25. Jako bych dostal pěstí, já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá zpráva.

Tejrali jsme jednou struny kytar lacinej. Po pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí neprodá.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, baito disco, ale valčík je ten

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

spacená žhavá, opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Kristýna 14 let vyhlíží z okna louku a lurdskou kapli za ní. Lesem prý chodí pastevkyně laní, krajem jde tichý konec léta.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Tak tiše přišla tma.

ty klidně budeš spát. A pak, až odbijí na věži

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

zavrzali panty, hlas řekl nazdar byt, voněl jak před adventem a kdo si z příbuzných upustil slzu paký, zas nenápadně zdvih. Hodiny stále stály, lednička hrčela, ty jimž je život malý, rozpálil do běla vztek marných lamentací nad lidským údělem.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti indičtí sloni.

sousedově matce, že masony na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne.

Musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, zvony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce.

čas prázdných šuplíků. Přichází potichu, hledám mnich den co den, vzpomínkama

a tak hledám v tom šuplíku věci, co nemají logiku. Vede tam cesta do dětství, co ukryla svá tajemství. I prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času. Nikam nespěchá.

se kudy a kam. Stůl prázdný a taky sám. Neptám se na cestu zpět. Čas říká tady a teď.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely, Příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabzděte, dyť jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: Tak tě tam zdraví, v jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Den dneska zaspal, noc už je bledá, svítání slabě zaslechlo budíka, i noční hlídač márně den hledá, na ranní tramvaj ospale utíká. Odkud si blíží se ozvěny kroků, které hned v zápětí poliká řeka, krampeky tlučou rytmickou sloku, z plakátů

Zahradník z přívozu pleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s melenkou lenkou. Za oknem zvadlé muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají slabce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v slzách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liják umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obratce hladce plete své jistoty.

Vrátil jsem se tehdy z Jugoslávie. Bylo novoroční ráno, 92 mí. Kamarádi ještě v hospodě doráželi půlnoc. Chtěl jsem jim ovšem říct a měl v hlavě výheň vědomí, že v každém žije krvelačná bestie.

dodávkou z humanitární pomocí přes slovinsko-chorvatskou hranici a dál. Za oknem zrezavěly auta, kosti bojů a pak už Zágreb a stará fara a ani jsem se nenadál. Už na mě sočí řádový sestry, poprvý zblízka to zvíře pomsty. To zvíře pomsty otvíralo chřtán. Planoucí v usmíření nevěří, říkala dívej, píše o tom v novinách, je to pravda.

další den vlakem na Vukovar. Siréna zvěstující nálet byla výpravčím. V mým vagónu vojáci civilisti žrnoucí tečky cigár. A jen tunel zvládl mazat rozdíl, kdo je kdo a čí je čí. A dál pěšky podél zničených kolejí, ztracení

který je ještě mír. Závora, za kterou už pálej těžký dělá, každej v sobě ji zvedá tím, tím, co udělá, a hlavně tím, co neudělá. Už ani nevím, kudy jsem se vracel zpátky, musel jsem utéct, teď sedím v hospodě u stolu,

koleno zlomil. Ryba nebo pták? Ryba nebo pták? Pták si klidně letí.

Playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý vartotách. Řekl, sedni si sem a spáchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád.

smysl života. Ve otevřený láhvi, z který whisky klokotá. Že mu kašlu na ženský, na koně, na whisky. Že chci jen hrát a kašlat na zisky.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži, každý anděl potřebuje číst knížku i s tiráží, každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí, teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dí-da-dí-da-dí-da, ta-da-dí-da-dí-da-dí-da. Každý anděl potřebuje zhas

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak

uteklo čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách si kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledal.

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Mourka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy nerada chodíš. Pamatuješ?

0: Já jsem tím městem, tím městem jsem já.
1: Nezacházej slunko, něco ti povím. Nezacházej prosím, teď na večer.

Když dozní píseň, již rád naslouchám, v zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

jsou čerstvejch rán. Zpívat si blues, jít s hejnem černejch vran.

V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemoh strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabý.

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde, všechno ví. Taťána Míková, to je ženská fajnová.

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

to Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně věnovat.

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej. Že vrátíš čas,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluních vřát, můžeš stát rovně nebo kulhat.

myslím, že to nebude hřích. A když si vezmu místo tebe do postele jednu ze svých oblíbených knih, v neděli ráno Bůh už vytáhl na oblohu sluneční vůz. Ty záři vidím, jak se mi loupe na zí Penelope Cruz. V neděli ráno a taky zpívám tam

0: krátce po druhé.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
3: Přišel jsem do nebe a vyfasoval křídla. Teď sedí

jsem duše bez těla, chybí mi dotek. Nějak mě lásko život mezi prsty protek. Vzpomínám na tebe na mráčku chatrném.

Jak si tak letí, dívám se dozadu, jak do zpětnýho zrcátka. Byla to pohádka, žít vedle tebe. Asi tě mám rád a s plnou vervou. Tady se vůbec anděle o osud nervou. No nuda na entou a s touhle poentou. Mám chuť všeho nechat,

a s touhle poentou mám chuť všeho nechat. Tak žij, není kam spěchat a poslouchej Beatles i za mě.